0: V emisii Tambur Rádio sme ti rádo predstavili i na zesenek posebno veselilo KSK, nová produkcia i zdanie, ili video spod Bydloča Vieženo s folklórom čak a promovíra na jeden način ili obdržáva. Tako sme senek prátili nové CD, napríklad Aveo Maria od pana Oncev, ili od z Amoga Počietka je to byl CD i kniha publikácia Trešnevke, kde sú byli i uključení recepty za kuaty. Sako lieto, kedy majú pandrovci koncert, sme isto izvieštávali o nievi CD-i a isto tako zeleniaky nieva CD produkcia byla sa nekspomenutá ovdek od nás u Tambur Rádio. To sú ale samo neký primery. Zvaná toga jedna kľúčná kniha dá sa reďka je to zadních 15 let vám došla, je bylo sigurno 100 let v tambure u Gradišťu, u izdaniu HKD-a. A osim toga, u koronačasi sme se bavili i systémom video, ko su snimili hajdenjaki posebno za dicu, kade su jačke i kratka videa za dicu, isto tako Poljanci su si s njevom produkcijom za dicu bili spomenuti ovde u Tambur Rádiu.
1: A od sebe raz mlivo sme byli čuda puty na koncerty s mikrofónom, tako da sme ti predstavili i neké snímke uživo. A čo bylo isto, čo nás je jako zanimalo, je bylo, ako sa ako družstvo bavilo s kakovými drugými jačkami, ki znam da nisu tipične za tamborašku glazbu. I tie sme ti ovde predstavili. Jedna od tých, naprimjer, je jačka Jimen, a da kada se kineska muzika spojila s tamboricom, ili kad su se panonci bavili s jačkom Enter Sandman.